Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes. Co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda jo, byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomu to jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Po skončení střední školy se rozhodl, že bude muziku dělat profesionálně. Hrál s místníma kapelama v Kansas City a dokonce začal jamovat i s velmi Nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovýmu, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách a chordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdýho cvičení, že byli doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940. Tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShaneovu kapelu. Od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak? To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelové hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, člověk udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože, jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když je si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelní, herec, třeba nějakej velkej, slavnej, tak víte, že to s nima taky není dvakrát lehký. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco bípopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabí skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabí skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tedy Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, který vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

Údajně Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do albanské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hra dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dinah Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dianu Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, když si v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tomu taky dělali, to musím mít, on zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo, a nakonec jsem to našel. Takže si dáme Půl párku s Voskovcem a s Verichem, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdyby jsme zaspívali něco o půl páru, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím vás,

0: Rozpačitě řek mužíček, prosil bych k tomu chlebíček, vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás v půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hořčic.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ten hořčic je půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

Let's do it.

co je? Aha, DJ Minidrak. To jsem já.

Color Music Radio. A na něm DJ Minidrak. Ahoj!

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

DJ Freaky, časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je 14. září, svátek nám slaví Radky. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám dnes slibují převážně zataženo a deštivo. V odpoledních a podvečerních hodinách by se to mohlo začít trhat a mohlo by se někde objevit polojasno, či dokonce jasno. Ranní teploty ty by se potom měly pohybovat podle meteorologů, a tedy kolem 12 až 15 stupňů. V odpoledních maximech můžeme potom očekávat, tedy, co nám tady meteorologové slibují, 18 až 20 stupňů nad nulou. No a k večeru se ochladí konkrétně na 14 až 16 a přes noc potom 11 až 12 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a já ještě řeknu, jak to bude vypadat s dnešním vysíláním pořadu Freakolora, tak abyste všichni věděli, do čeho jdeme. Ano, přátelé, bude to stejný jako obvykle, dva hudební DJský sety. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolovým věcem, jako je třeba Illusion a samozřejmě tahle legendární pecka od Cypress Hill. Pokračovat budem Doktorem Dre a v tomhle rytmu, dá se říct, docela klidnějším, při tom pondělku tedy se ponese celá první část. Ta druhá už bude opět z druhého spektra, tedy hudebního žánru, tanečního žánru. Dneska je pondělí, podíváme se na Baseline UK Garage a novinky z posledního týdne. To už je tady pravidelná záležitost mezi 9. a 10. No a pokud by vám chyběly tedy informace, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět, vězte, že rubrika Freakolora Infos tu bude i dnes, a to před 9. a v repríze před 10. hodinou. Plán je jasný, ranní rutina tady u nás na Koloru pod taktovkou DJ Freakyho už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Freakolora.

já mám pro vás několik informací, které jsou zásadní, přátelé. Ta první je, že už tento pátek proběhne totiž v Brně oslava narozenin pořadu Frikolora. Já teď připravuju tedy spotovou kampaň, tak abyste si toho mohli užít co nejvíc v rádiu a nikdo z vás nemohl říct, že o tom nevěděl. Páč prostě 13 let, sice to číslo pro někoho může být šťastný, pro někoho třeba nešťastný, pro mě je naprosto zásadní. 13 let Féteru Color Music Rádia, pořad Frikolora, to je prostě úctihodná záležitost, která se nedá přehlídnout. No a my ji oslavíme stejně jako vždycky v brněnském klubu na dráze, takže pokud tam pravidelně chodíte, nenechte si to ujít ani tentokrát, kromě mě samozřejmě DJ 5, no a opět přivezeme jednoho z nejlepších finger drummerů na světě, a to konkrétně slovenského B.I. Můžete se tak těšit na tedy spoustu různých showcaseů. Přislíbili mi tedy účast i někteří další DJové. My si to necháme jako překvapení, protože já budu samozřejmě rád, když byste přišli třeba jenom na mě, nebo mi třeba jenom říct, hele, Frikolora je dobrá, ale my to jen tak nenecháme. Vy to víte, pokud na dráhu a právě na oslavu vždycky výročí vysílání pořadu Frikolora chodíte, vždycky se tam stane něco, co jste nečekali, a bude tomu tak i tentokrát, takže rozhodně pátek a od 4 hodin odpoledne klub na dráze Brno a samozřejmě Frikolora 13. výročí založení tohodle pořadu. Jedeme dál.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, na mě se to trošku nahrnulo, musím říct, v rámci tedy té tour z Činasky, která zítra končí, a to v Pražský Troj, tak bylo toho, dá se říct, víc než jsem zvyklej, jako fakt toho bylo víc, než jsem zvyklej, ale to nic nemění na tom, že zítra končím a my se musíme vrátit do toho režimu, který měl DJ Friky předtím. No a krom narozenin, který se uskuteční už tenhle pátek v brněnském klubu na dráze, jsem právě před chvílí zveřejnil taky událost v rámci tedy DMC DJ Championship, tedy československého finále, které proběhne 11. října, a to v brandýském městském kině. Tak krom toho, že tam bude soutěž, jak tedy Championship, tak Scratch, tak přivezeme zase opět opravdu tu špičku světovou, ale tohle už ani špička, to je jenom hrot, přátelé. To je vyhrocený hrot, protože do Brandýsa dorazí DJ Wack z Kanady, sedminásobný mistr světa, takže po loňským šestinásobný mistrovi světa z Francie přivezeme sedminásobnýho a příště osminásobnýho, protože neexistuje žádný. Ne, nikdo nemá víc titulů, jestli se nepletu, než Wacked, takže Wacked a tedy 11. říjen brandýský městský kino. To je důležitý vědět, protože nejen DJská soutěž, ale taky DJský expo, tedy výstava, přátelé, ano. Pokud jste DJové a chcete vidět ty nejnovější věci v rámci tedy toho, co technologie teď nabízí, tak si rozhodně teď zapište 11. října. Od 12 hodin začneme Expem, tak, abyste si tam všichni mohli přijít na svý, protože loni jsme začali trošku pozdějc a někteří z vás třeba museli odjet dřív, tak teď to sfoukneme prostě tak, aby všichni se dostali domů prostě v rámci tedy dobrého mravu a chování a třeba před půlnocí. I třeba ty ostraváci, hej? Jo, takže pro ty, který to zajímá, rozhodně 11. října a ta akce se jmenuje tedy československé finále DMC DJ Champions Championships a DJ Expo 2026. Já se mega těším. Teď to do vás budu všechno hrnout. Teď konečně zítra skončí, jakoby ne konečně ty Činasky, ale trošku se mi ten čas tedy začne tedy věnovat opět tomu, co jsme dělali předtím, než začala ta tour. No a vy, pokud ještě nemáte lístky na tu tour, tak já za chvíli zveřejním třeba moje intro, to teda táta chtěl, abych mu poslal nějaký videa. Já jsem to natočil pro vás celý, tu mojí tedy show před Činaskama. Tak to dáme ven teď konec intrem, abyste věděli, co vás třeba zítra čeká, co byste si neměli nechat ujít, pokud jste fanoušci DJ Frikyho a Frikolory. Teď ale ještě k muzice, poslední pecka první části pořadu Frikolora, tohle jsou Outkast a Jazzy Bella.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás informaci o tom, do čeho jsme se všichni zbudili. A to, že je pondělí 14. září, svátek nám slaví Radky a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují po ránu a v poledne a odpoledne tak nějak zataženo a deštivo. K večeru by se to mohlo začít trhat a na polojasno či dokonce jasno. Ano, přátelé, ranní teploty potom tedy podle meteorologů by měly být 14 až 15 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 20 až 21 stupňů, k večeru se ochladí a to na 14 až 16 a přes noc potom teploty kolem 10 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. Tak. No a jako první je tady informace, která zní pět důležitých maličkostí, po kterých ženy touží, ale nechtějí si o ně říkat. Každá žena si přeje, aby jí partner aspoň občas udělal radost sám od sebe. Možná vás v těchto souvislostech napadne, že muži přece nedokážou číst myšlenky. To ale nemusí. Stačí si zapamatovat, co je pro ženu důležité a pak už je snadné jí potěšit. Nejlépe, když to nejmín čeká a znovu v ní zažehnout zamilovanost. Které zdánlivé maličkosti to tedy jsou? Za prvé, věnuje jí soustředěnou pozornost. Ženy potřebují popovídání, tedy popovídat si. Sice se hodně píše, že na to mají kamarádky a ne muže, ale to prý není pravda. Za druhé, nečekaně jí projeví náklonost. Ano, ženy milují, když jí muž projevuje náklonost jednoduchými, nečekanými a gesty. Například takový šálek kávy, připravený přesně tak, jak jí má ráda. To je milý vzkaz. Za třetí, pamatujte si o ní zásadní detaily. Tím, že si muž všímá a pamatuje maličkosti, stejně jako důležitá data, ukazujete, jak moc vám na ženě záleží. Za čtvrté, udělá romantické gesto jen tak. Romantika je při zvláštních příležitostech partnerský vztah příliš nebohatý. Kolik takových speciálních příležitostí v roce nastává? Na drobnou romantiku je prý nepotřebujete. No a za páté, je upřímný ohledně svých pocitů. Mužům se dnes podstrkuje, že by měli sdílet emoce, touhy, sny a mluvit o svých obavách, protože to prohlubuje partnerské spojení. Není nutné ukazovat tu neustále omílanou zranitelnost. To slovo skutečně zavání slabostí. Proto vsaďte právě na nesmírně cenou upřímnost. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám. Samota může být nebezpečnější, než si myslíte. Zvyšuje totiž riziko nemocí i úmrtí. To píšou na internetu. Člověk je společenský tvor a když je sám, může to ubližovat nejen jeho psychice, ale i tělu. Výzkumy ukazují, že u osamělých lidí existuje vyšší riziko nemoci i předčasného úmrtí. Dlouhodobý nedostatek kontaktu s ostatními může mít překvapivě vážné následky. Rozsáhlá analýza 90 studií zahrnuje více než 2,2 miliony lidí. Ukázala, že u sociálně izolovaných lidí je riziko předčasného úmrtí asi o třetinu vyšší. Častěji se u nich objevují také srdeční a cévní onemocnění, deprese, úzkosti a nebo demence. Světová zdravotnická organizace proto považuje osamělost za významný zdravotní problém a uvádí, že takové pocity zažívá přibližně každý šestý člověk na světě. No a poslední věc, ta je hodně zvláštní, ale pojďme na ní. Rozbíjí si obličej kladivem, pí moč a nemíjí se. To je prý ideál krásy mladíků. Až jsem se z toho zakuckal, přátelé, nejdřív si začnou hlídat pleť, vlasy a svaly, pak si upravují čelist, počítají každý gram tuku, hledají způsoby, jak zvýšit testosteron a někteří jsou ochotni zajít ještě dál. Na internetu sílí fenomén Lux Maxing, v němž mladí muži hledají návod na nejdokonalejší vzhled i větší úspěch u žen, kam až může posedlost vlastním tělem zajít. No a Lux Maxing je internetová subkultura zaměřená na maximalizaci fyzické atraktivity. Nejčastěji se spojuje s mladými muži, kteří hledají způsob, jak změnit své tělo nebo obličej a zvýšit jim své šance u žen. Začít přitom můžete zcela nevinně od cvičením, lepší mídelní jídelníčkem, péči o pleti, účes, oblečení nebo dostatek spánku jsou běžnou součástí péče o sebe. V komunitách Luxmaxingu se proto tyto postupy používají označení softmaxing. Vedle něj existuje ale hardmaxing, který už zahrnuje kosmetické zákroky, steroidy nebo výraznější zásahy do těla. Proč to mladí muži podstupují? Zatím vším není jen touha vypadat lépe. Mnozí hledají pochopení, proč se jim nedaří ve stazích. Chtějí mít pocit kontroly nad vlastním životem, chybí jim komunita a nerozumějí odmítnutí, nepřijetí, osamělosti nebo vlastní nejistotě, říká socioložka a docentka Masarykovy univerzity Lucie Jarkovská. Právě internet podle ní může nabídnout jednoduchý výklad složitých problémů. Pokud může, tedy muž nemá úspěch u žen, může dostat zdánlivě jasnou odpověď, tedy na problém je v jeho vzhledu. A pokud je problém ve vzhledu, měl by existovat i způsob, jak ho opravit. Když se atraktivity stane měna, ano, Luxmaxing se proklíná, tedy prolíná s širším prostředím a takzvaného tedy manosféry, různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Patří do něj jak skupiny zaměřené na sebedokonalování, už půjdeme pryč od toho, tak radikálnější a misogynní prostředí. Ano, přátelé, tak necháme to u toho nadpisu, dohloubky možná půjdeme v druhé části, i když nejsem si úplně jistý, že chci přesně vědět, co bych měl dělat, abych byl atraktivní, to nechám už na své ženě. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem je taky firma Maskot. Firma Maskot, která ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot, která je novým parťákem pořadu Frikolora. No a my máme trochu skluz, já tady totiž ještě v mezičase snažím udělat pár věcí, jako třeba tedy tu pozvánku na narozeniny pořadu Frikolora, který proběhnou už tento pátek v brněnském klubu na dráze, a třeba i pozvat vás právě na DMC, je toho nějak moc, přátelé, ale my si to všechno v následujícím týdnu a týdnech tady ve Frikoloře řekneme, takže pokud vás to zajímá, zůstaňte s námi. Teď už já mám tady pěkně nalezený, co za novinky si zahrajeme v druhé části, takže rychlá reklama, za chvíli už Baseline a UK Garage a samozřejmě věci, které vyšly v posledních 7 dnech. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Music Radio.

Jediný ranní vysílání, kde můžete živě slyšet DJský mixy a to aktuálních novinek z posledního týdne v pondělí Baseline UK Garage a tahle další věc, Rick Marshall.

Novinka střídá novinku, tohle byl Rick Marshall, Got Me Baby, teď už DJ Links a Bass Level. Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklore a pondělní Baseline UK Garage novinka.

každý to má trochu jinak, já jsem pár věcí zanedbal, musím je dotáhnout, ale my to zvládneme, přátelé. Důležitý je si říct, že v pátek oslavíme narozeniny pořadu Frikolora, a to v brněnském klubu na dráze. No a když jsme u té Frikolory, tak já tady mám zprávu od Květáka, ten píše: ahoj friky, posíláme zdravici z Bulharska, zrovna jedeme vlakem k bulharsko-řeckým hranicím, posloucháme tu v kupé dnešní baseline a přitom koukáme z okýnka na bulharské hory. Parádní stav. Tak to mě těší, přátelé. Bulharsko-řecký hranice, baseline, Květák s partou ve vlaku, ale vy můžete být kdekoliv, kde zrovna posloucháte Frikoloru. Doufám, že ten stav je podobnej je tomu parádnímu. No a jak říkám, nezapomeňte, že Frikolora bude v pátek slavit narozeniny. Ano, přátelé, 13. výročí v brněnském klubu na dráze DJ5BI a máme pro vás taky překvapeníčko. Jak jinak, když je to oslava narozenin pořadu Frikolora. Teď ale zpátky k muzice. Tohle je další novinka. Deep Throat a To Sleep. Parádní věc.

V Uharsku, ale taky třeba v Rakousku, ano přátelé, zdraví vás Andis a to z Vídně, tam bourají megastage a píše, tohle dodává parádní energii. Já mám vždycky radost, když napíšete ze zahraničí, jsme tady měli Austrálii, Novej Zéland, Japonsko, já nevím, kde všude vy jste hrozně rozlítaný. No tak si to tam užívejte.

Orange String okamžitě ukládám. Skvělá věc s názvem Way Love Goals a my pokračujeme BVSEIS.

My totiž asi tu pondělní frikoloru fakt zrychlíme na ten opravdický baseline na UK Garage. Já jsem byl takový jako při zemi, ale zjistil jsem, že není čeho se bát. Nebo aspoň já doufám. Co vy, napište mi do komentářů, než to smažou.

0: prostě může zlepšovat náladu a může být tedy opravdu nápomocná tomu, jak vám začne den. Já jsem dneska začal levou nohou a teď už si to pochoduju pravou dopředu.
1: Tohle je báječný.
0: To je báječný.

Ranní škrábáníčko nesmí chybět. Tohle je DJ Jacku a jeho novinka z posledního týdne, What You Want. Tak tohle jsem potřeboval.

píše, jo, dneska super, jak jsi zrychlil, asi mě to baví nejvíc za poslední dobu, co se týče pondělku, souhlasím. Budem zrychlovat asi pravděpodobně v následujících týdnech. Možná to na někoho při pondělku bude moc, ale na někoho to může být taky klidně málo, že jo?

Já si klidně dokážu představit, že si takovejhle mixtape pustím, možná bez toho kecání, na cestě někam, třeba když jedu 10 hodin. Samozřejmě asi na 10 hodin to není, ale já se bavím. Doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady.

Normálně mám chuť dneska vynechat tedy Frikolora Infos. Možná je fakt jako úplně zkrátím na minimum, protože bych si tam dal klidně ještě jednu pecku a předtím vás pozvu na akci, která se uskuteční už tenhle pátek. A možná, že tam zazní takovýhle věci, protože vy jste chtěli, abych v Brně hrál delší sety. Já jsem vždycky hrál hodinu, maximálně hodinu a půl. Minule už jsme to změnili a mělo to pozitivní ohlas. Možná tomu tak bude, ne možná, bude tomu taky tentokrát, tedy tento pátek, totiž Frikolora v Brně oslaví 13. výročí od založení tohohle pořadu v éteru Color Music Rádia. Vy víte, že to děláme pravidelně v klubu na dráze, bude to tam i tentokrát. Vy víte, že mám vždycky nějaký hosty, i tentokrát budou hosté DJ Freaky, DJ Five, to už je naprostej standard tady tohohle mejdanu. B.I. už tam taky jednou byl, mělo to skvělý úspěch, pozvali jsme ho znova. No a já mám přislíbený ještě další hosty, přátelé, ale já vás vždycky nechám napínat. Třeba minule tam zarepoval kdo? No, Adam. Ano, přátelé, Kato. Ano, Pragouny, on přišli jen tak, nebo přišel jen tak a říká, já tady asi zarepuju, když máš ty narozeniny toho koloru, pořadu Frikolora. No a vždycky tam je nějaká specialita. Byl tam Martin Svátek, byl tam Dave Trumpetýr, byl tam třeba DJ Opia, bylo tam spousta mých kámošů a občas si to zvrhne i třeba v takovou skrycejšn. Vy si to nenechte ujít. Tenhle pátek, brněnský klub na dráze, 13. narozeniny pořadu Frikolora, já tam budu a já doufám, že vy tam budete se mnou. Jedeme dál. Tohle je baselineový pondělí a dneska to výtečně

0: To jsou takový ty dny, kdy bych to klidně táhnul hudebně dál, ale já tady mám práce jak na kostele, přátelé, a není potřeba tedy nic prodlužovat a samozřejmě na vás čeká Martin Svátek, jeho Holiday Edition, tak nejen někomu také brát jeho vysílací čas. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, pak v rychlosti Frikolora Infos a zavoláme Martinovi. A teď ale tedy je pondělí 14. září a svátek slaví Radky. Stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude dopoledne, v poledne, odpoledne by mělo převážně pršet. Tady se ale už před chvílí objevilo sluníčko, nevím jak u vás. V odpoledních a podvečerních hodinách by se to právě mělo začít trhat a mělo by se objevit polojasno nebo dokonce jasno. No a teploty, ty raní by měly být v tuhle chvíli kolem 10 až 14 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 18 až 21, k večeru 14 až 16 a přes noc potom teploty klesnou k 10 až 11 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se v rychlosti podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No jako první pět důležitých maličkostí, po kterých ženy touží, ale nechtějí si o ně říkat. Každá žena si přeje, aby jí partner aspoň občas udělal radost sám od sebe. Možná vás v téhle souvislosti napadne, že muži přece nedokážou číst myšlenky. To ale nemusí, stačí si zapamatovat, co je pro ženu důležité, a pak už je snadné jí potěšit, nejlépe, když to nejmín čeká. A znovu v ní zažehnout zamilovanost. Za prvé, věnuje se jí soustředěná pozornost. Za druhé, nečekaně se jí projeví náklonost. Za třetí, pamatujte si zásadní detaily. Za čtvrté, udělejte romantické gesto jen tak. A za páté, je upřímný ohledně svých pocitů. Buďte tedy upřímní, přátelé. No a další informace. Samota může být nebezpečnější, než si myslíte. Zvyšuje totiž riziko nemocí i úmrtí. Člověk je společenský tvor a když je sám, může to ubližovat nejen jeho psychice, ale i tělu. Výzkumy ukazují, že u osamělých lidí existuje vyšší riziko nemoci i předčasného úmrtí. Dlouhodobý nedostatek kontaktu s ostatními může mít překvapivě vážné následky. Rozsáhlá analýza 90 studií zahrnuje více než 2,2 milionu lidí. No a ukázala, že sociálně izolovaní lidé jsou častěji tedy v riziku předčasného úmrtí. A to asi o třetinu. Častěji se u nich objevují také srdeční a cévní onemocnění, deprese, úzkosti a nebo demence. No a poslední informace, ta se týká atraktivity. Ano, přátelé, rozbíjejí si prý obličej kladivem, pijí moč a nemíjí se. Tohle je ideál krásy mladíků, nebo aspoň tak to píší na internetu. Rozhodně nic z toho nenásledujte, jo? Buďte tak laskaví. Nejdřív si začnou hlídat pleť, vlasy a svaly, pak si upravují čelist, počítají každý gram tuku, hledají způsoby, jak zvýšit testosteron. Někteří jsou ochotní zajít tak daleko, to ani nechcete vědět. Na internetu sílí totiž fenomén looksmaxing, v němž mladí muži hledají návod na dokonalejší vzhled i větší úspěch u žen, kam až může posedlost vlastním tělem zajít. No a když se z atraktivity stane měna, looksmaxing se prolíná s čistším prostředím takzvané manosféry, různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím. No a tady píší tělo jako projekt. Psycholog Michal Petr možná upozorňuje, že samotný zájem o vzhled problém není. Je přirozený, zvlášť v dospívání a mladé dospělosti, kdy hodně řešíme, jestli někam patříme. No ale není potřeba to tedy přehánět. Právě v okamžiku, když nestačí být jen upravený, začíná looksmaxing nabízet stále radikálnější řešení. Jedním z nejznámějších je mirroring. Při němž má poloha jazyka na horním patře údajně změnit tvar čelisti. Jsou tady další šílenosti, nekoukejte na to. 9:55 a já musím říct, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě firma Maskot. Firma Maskot ví, jak to nejlíp zabalit a odfiltrovat. To jsou maskoty a vy víte, o co jde, přátelé. To jsou totiž parťáci, noví parťáci pořadu Frikolora. No a já už vytáčím Martina Svátka, tak aby jsme se dozvěděli něco. něco nám určitě Martin řekne. Vždycky nám něco řekne, řekne nám určitě, přátelé, co bude hrát jako první věc a na toho jsem si úplně jistý, protože to je pravidlo. Dobrý ráno!
1: Dobrý ráno, zdravím!
0: Jak se ti líbilo dnešní druhá část baselineového setu?

0: Jo, já jsem si taky říkal, že jsem měl takovou utáhanou náladu a jsem říkal, co kdybys to Františku trošku nakopnul?
1: No jasně, protože takhle ten baseline...
0: Má znít.
1: By to mělo znít, no.
0: Ano, souhlasím s tebou, Martine, souhlasím s tebou. Tady si rozhodně odsouhlasíme. Jak moc tedy dbáš na svůj vzhled, Martine?
1: Hele, víš, že když jsem jako hodně hrál a to, tak jsem na to dbal daleko víc. Jo, dokonce jsem i žehlil košile, to bylo ještě, no, to už je taky hodně dávno. A tak, ale teďka, jak je to jinak, tak prostě je mi to nějak fuk.
0: Ty jsi nosil košile, jo?
1: Hele, občas, no, to jsem tě ještě neznal.
0: Já teďkon občas tě chytnu, jak seš trošku, vypadáš jako tvůj pejsek občas.
1: Jo?
0: No, máš půlku jeho srsti na svém tričku.
1: Jo, no tak to vypadá dobře.
0: Jako jen zaštěkat.
1: No tak on taky neštěká, takže jsme na tom stejně asi.
0: OK, pojďme od těch blbejch legrácek k tomu podstatnému a to je, co dneska zazní jako první pecka Holiday Edition?
1: Tak já půjdu tak nějak v tvým rytmu, ale je to trošku komerčnější věc. Show Me Love, to je Steve Angelo, Laidback Look, to je docela dobrý takový. A je to cover, vlastně.
0: OK, tak na to se těšíme, to je pozvánka na Holiday Edition, přátelé, který odstartuje už za chvíli tady na Koloru. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím opět zítra po 8 hodině naslyšenou a jak jsem říkal, to je důležitý. Nezapomeňte, že v pátek je oslava narozenin pořadu Frikolora v brněnském klubu na dráze, to nechcete propásnout. Já tam budu, bude tam se mnou parta hostů, Martin tam teda nebude, ale... budou tam jiní. Tak v pátek, ale samozřejmě i zítra. Dobré ráno ještě jednou vám všem a

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíc

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

má. Objevuje se v reklamách, tohle je Steve Angelo, Laidback Look, no Robin S, samozřejmě. Tohle je remake. Tohle slavnýho hitu, to tedy na úvod pondělního vysílání Holiday. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek.

Oh, yeah. All right. All right. Check this out. 1, 2, 3.

Okay, jasná deska, My Love is Your Love. To je Whitney. Samozřejmě Club 69 remix. No, dlouho jsem nehrál tohle remix a vždycky jsem ho měl jako hodně oblíbený. Já jsem si vzpomněl na Club 69, udělali ještě jeden remix.

chybička se vloudila, samozřejmě tohle je z alba Ray of Light, omlouvám se. Věc vyšla v 99., jestli to tady mám dobře napsaný, ale jinak album vyšlo v roce 98.

taneční sound. No tak Joe Public samozřejmě jejich debutová deska, jejich velký single Live and Learn. Tohle je další ze singlů.

No teďka je to tiše, já teďka na Majka docela myslím, protože vlastně vyšlo teďka jako audio, ta jeho kniha Odhalení, nebo ta kniha o něm. No za první jsem vůbec nevěděl, že to teda napsal Čech. No a prý je to hodně pěkná kniha o Michaelovi, tak jsem docela zvědavej na to audio, jak to bude znít. Každopádně zatím ho ještě nemám.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
0: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese

0: your husband is.
1: Grandma!
2: Také na úvod tohleta živá verze Where is my husband? Tohle je samozřejmě Ray, její poslední album. No a teď už jsou tady třeba Lawrence. Tak je docela slušná palba, Lawrence, What You Want. Moji milí, krásný poslech, druhá vysílací hodina Holiday. Zdravím vás.

to jsou Jungle. No tak tady je ta titulní věc. Hrajeme si tady z posledního alba tyhle tý tohoto skvělýho projektu, tady Jungle.

Sunshine, tato stejnojmenná pecka jako celý album. No nevím, asi největší úspěch z tohoto alba má věc, kterou si teď zahrajem. Carry

jako přijde mi to takový zvláštní, jak dneska ty R&B zpěváci dělají tu country muziku, dokonce i Craig David udělal country song. Třeba průser tady, musím říct. Jako tady dneska toho Nia se dá poslouchat, jenom mi to přijde trošku zbytečný. Každopádně tato věc měla největší úspěch z tohoto alba, z jeho posledního, to byl Nio, Up, Out and Gone. Ale jednu country věc bych vám dneska rád zahrál, tohle je zpěvačka Lauren Elena.

Holiday Country. Už ne tedy ACX, ale Holiday Country. Toto to bylo, samozřejmě jsem představoval celou desku týhletý zpěvačky Stages, to je Lauren Alaina. Původně Mark Conn a Lauren si vzala takovou inspiraci z té pecky, nahrála místo tedy originálu Walking in Memphis, Walking on Broadway, tak to byla Lauren a já jsem si říkal ještě něco, vám pustím jednu věc, kterou jsem taky hrál včera, která mě baví hrozně.

album, nevím přesně kdy vyjde, ale už vyšly tady 4 ukázky z tohoto alba. No tak to bude asi takový country disco soulový album, no, to se těším, to je Miranda Lambert. Teď už Amber Mark.

Beyoncé, tohle je její současná věc. No, musel jsem se k ní najít trošku cestu, ale docela mě to baví. Tak tady je.

Klavec, Heaven. Z posledního alba tohle Seagull. Oh yeah. Tak, moji milí, těšilo mě moc. Zase se těším na zejtřek. Zítra samozřejmě Holiday Back in the Days speciál. Teď už se rozloučím a předávám slovo Lukášovi. Lukáš Kolíbal už za chvilku po 12. hodině. Moc zdravím. Taky zdravím vás všechny, ať je moc

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčší nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: na jedno. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Jo. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Krásné odpoledne, pár minut po 12. Právě startuje polední menu, zdravíme Martina a všechny posluchače, kteří jsou vylazeni na Color Music Radio. Tohle je Indie Airy.

0: Come on, people.
1: Come on, people.
0: Zkuste více lásky. Vyzkoušejte to, vyzkoušejte to.
1: Come on, people.
0: Marvin Gaye. Try it, you will like it. Zkuste to, bude se vám to líbit. V úvodu dnešního poledního menu zpívala India Irie z jejího debutového alba. Ona tam měla takový nádherný intro, který věnovala velikánům soulové muziky, který inspirovali, a zpívala tam Marvin Gaye, Donny Hathaway, Sam Cooke, a možná některý jména vám nejsou třeba úplně známý, tak jsem si říkal, že vedle Marvina by vám taky mohl zahrát právě Donnyho Hathaway, který žil už hodně dlouho, není mezi námi, nicméně natočil pár skvost Alp a mimo jiný taky s Robertou Fleck natočil, myslím, že dvě společné desky, a z jedný z nich vám chci zahrát tady tuto tu nádhernou All of Us Get Ready. Posloucháte polední menu na Koloru do nového týdne více lásky.

sem dorazil. Teď si dáme jeho vnučky, který se říká je The Womack Sisters a v létě vydali velký debutový album, který zní hodně jak z tehda. Říct, že mě baví. By the way, taky příbuzný s Bobby Womackem. Tři sestry, BG, Zemany a Kuča.

0: Jo, The Womack Sisters, jejich mama je nejstarší dcerou sama Cooka a jejich táta je Cecil Womack, brácha legendary Bobbyho Womacka.
1: Yes, sir.
0: Takže královská rodinka soulová. A by the way, jejich rodiče, vlastně Cecil a Linda, spolu tvořili v 80. populární duo Womack and Womack. Teď už ale dál. A tohleto jsem objevil dneska partu jménem Loyalty.

0: So.
1: Jo, takže to je můj dnešní objev. Parta, nebo respektive duo rapperů bráchů, který se říkají Loyalty is Timeless. Jsou to dva bráchové, Reginald Controversy Dowdell a Darius Big D Dowdell. Pocházejí z Birminghamu v Alabamě a v současné době působí v Atlantě. Jejich muzika je specifická tím, že kombinují moderní hip-hop s tradičním soulem, živýma sborama a s dechovou sekcí, nostalgický samply. Oni sami to popisují jako soul food pro kulturu s důrazem na hluboký texty, víru a rodinné hodnoty. Myslím, že právě protože rap vlastně od začátku byl tato vlastně sociální zpráva, stejně tak jako reggae je sociální zpráva ghetto lidí pro svý souputníky, který se procházejí svýma zápasama, tak si říkám, hurá, konečně. Znám to dlouho od Arrested Development a v různých Conscious Part, který ale vlastně nejsou tolik trendy, jak bych očekával, že tato muzika, která je pozbuzující a podpůrnou, by měla být. Místo toho se spousty médií a spousty labelů taky vydává radši badness a gangsta a potetovaný v obličeje a že to všechno je o řetězech a o honbě za penězma. Si říkáš, proč? Ne, nebo co je v tom za záměr? Proč nepodporují conscious music? Tak když už si hrajeme tady tuhletu partu, která mi znova tady přinesla tady tuhle téma, tak dám ještě jednu chutnávku, která se jmenuje New Day. Zaspěje tam Brian B. Flat Cook. Potom vás čeká třeba taky Erika Badu z nový desky s Alchemistem a taky soutěž o Arrested Development, který už ve čtvrtek vystoupí v Praze. To bude velký. Takže vás čeká soutěž. OK, ready? Polední menu. Otec Fura.

Erika Badu vydala po skoro 15 letech nový album, který produkoval Alchemist, respektive oba dva jej produkovali společně. To album se jmenuje Before the World Blown, než svět odletí. A tohle je úplně závěrečný song, v kterým hostuje Kamasi Washington. Jmenuje se Black Box, neboli černá skřínka. Myslím, že trošku to je hodně o tom našem přístroji, co máme všichni, co máme do něho furt tendenci jak to říct slušně, civět, čučet. Zkrátka telefony naše a ty černý skřínky, zároveň vlastně obrazovky všeho druhu, ne? Možná pro někoho experimentální, velmi, nicméně velmi zajímavý album, který vřele doporučuji vašemu poslechu, a kdo máte rádi Eriku Badu, tak vězte, že ona je teďka na americkém turné s Alchemistem a potom se zjeví v Evropě a zjeví se 25. října v polských Katovicích. Tak tip pro vás, kdybyste měli chuť vyrazit. Teď už vás čeká Arrested Development, na který se moc těším už tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. To je pro mě osobně koncert tady tohle podzimu. Už jsem se tady xkrát rozplýval nad touhle bandou, že to je jak injekce pozitivní energie. Žádný injekce, ne, spíš jako koš plnej vitaminů. Tak kdybyste měli chuť zažít tenhle ten nádherný koncert, tak vřele doporučuji. Zdaleka to není jenom o tom jejich prvním albu z roku 92, People Every Day a Tennessee a Ease My Mind a tyhle ty klasické hity, ale stále tvoří nové věci. A loni jim vyšlo velmi zajímavý nový album. Jak se to nový album jmenuje, to je soutěžní otázka o jeden volný vstup, ale protože už tato otázka jednou proběhla, tak k tomu mi doplňte, jak se jmenuje frontman této kapely, a nejenom jeho přezdívka, ale jak se jmenuje Ofiko, co má napsaný v občance, a taky mi ještě napište, co je vaše oblíbený song od Arrested Development, aby to nevyhrál jen tak každý, ale někdo, kdo fakt má tuto partu rád. Jinak oni vystoupí ve čtvrtek v Lucerna Music Baru, otvírá se už 19 hodin, předskakovat bude nejprv warm-up setem DJ Ramel, tady od nás Koloru, co pro vás režíruje pořád Aftermood, a potom vystoupí taky Jazzy Lepas se svým parťákem Jacobem Karlem, který vydává taky velmi zajímavý album teďka na konci měsíce, a potom už Arrested Development. Tak tolik koncertní tip pro nadcházející čtvrtek, který vřele doporučuji, a z té nový desky, o který vám řeknu, jak se jmenuje, protože to je ta soutěžní otázka, vám zahraju věc, kterou jsem včera objevila, která mě hodně baví, a jmenuje se Flowers.

Tak, přesně We Are Family, bez ohledu na to, jakou máme barvu a odkud pocházíme. Tady je na planetární rodina. A, takže vezměte celou rodinu a ve čtvrtek večer v Lucerna Music Baru Arrested Development. Ještě jednou připomínám, soutěžní otázka, jak se jmenuje jejich nejnovější album a jak se jmenuje frontman této party. A klidně přidejte nějaký svoje oblíbený hity od této legendární kapely, která naživo je ještě o několik levelů dál než jejich studiový nahrávky. Předskakovat jim bude Jazzy Lepas, který vydal před pár týdny zajímavý album, který produkoval Jacob Carl, a v tomhletom posledním songu z té desky je taky DJ Fate. A ten song se jmenuje Degenerozu. Album se jmenuje Jadro Bza. A poslouchat takovou dobu Music Radio, pojďme.

Jo, že se nepás. DJ Fate a Jacob Carl. A jehož velký album plný jeho produkce s různýma rapperskýma je na spadnutí. Tak jsem zvědavej. Zahlídnul jsem nějaký jména Fapes, Restovský a tak dále.

tomu z legendární desky Tribe Called Quest D-Lo and Theory. A k tomu vlastně ještě jedna pozvánka, že teď v pátek proběhne vzpomínka na Aleše, našeho kamaráda, graffiti writera a umělce, a který žel už není mezi náma. Odešel po dlouhým a bolavým boji s rakovinou. To se v červenci, nicméně pocházel z Prahy a měl tady spousty kamarádů, a tak pro něj ho se chystá veselka vzpomínková s výstavou jeho prací a v neděli potom Graffiti Jam v Praze na Těšnově. Tak ty pro vás. Aleš One, rest in peace. Třeba už tam zrovna s Five Dogem někde sedějí a chillují a koukají

Yo. Trap Called Quest a Busta Rhymes, ještě upřesním vzpomínková setkání Super Chao Party proběhne v sobotu 19. na adrese Nákladové nádraží Žižkov od 8 hodin večer. Vemte si sebou čisté tričko na potisk některý z grafik, co dělal Aleš One. A potom Graffiti Jam proběhne v neděli 20. 10. ráno na Těšnově. No a tohle už je jamajský runkus. Stejně tak Aleš, si pamatuju, že byl hlavně v rapu, ale byl zároveň otevřený i tý karibský vibration. Kdo chcete víc reggae music, samozřejmě doufám, že víte, že můžete ladit vždycky v úterý od 21. hodiny a nebo v neděli od 22. Přemýšlel jsem nad tím, že bychom možná vymysleli i nějaký včasnější čas, co by vám vyhovovalo. Napište mi lukas@radiocolor.cz. Na stejný, by the way, odpovídáte i na tu soutěž. A koukám, že máme za 5 minut 13, takže se pomalinku loučíme. Poděkování nakladatelství Darmagaya a taky MacParts.cz za podporu a support. Tato věc se jmenuje Please Don't Come to Mars. Please don't come to Mars, where it's far from your envy. Straight out of Jamaica. Mm-hmm.

0: jamajskej Runkus z jeho veľkého alba menem Supernova. Pro mňa taký žavej adept na Grammy.
1: It is good that you are here to record this picture of me.
0: A na záver Haile
1: Selassie.
0: Mimochodem v pátek byl etiopský nový rok, oni to tam mají kousek posunutý, protože mají pořád 13 měsíců, takže mají teprve rok 2019, zajímavost.
1: Just cause David will still beat Goliath.
2: Like a ship roaming the sea for years.
0: Dnešní polední menu mi uteklo rychlostí zvuku, klidně bych pokračoval i nadále, nicméně čeká nás další program a budu šetřit taky nějakou muziku pro příští polední menu a pro úterní reggae speciál v 21 hodin se na vás těším live and direct. Ještě jednou připomínám, ve čtvrtek Arrested Development v Lucerne na Music Baru soutěžní otázka, jak se jmenuje jejich nejnovější album a jak se jmenuje frontman. Můžete psát na lukas@radiocolor.cz, soutěžíme o jeden volný vstup. V sobotu potom vzpomínková happening pro Aleše One a v neděli Graffiti Jam v Praze na Těšnově. Tolik moje kulturní tipy pro tento týden a těším se na vás v úterý v noci nebo s dalším poledním menu. A teď už předávám mikrofon dále. Mějte se parádně, brzo naslyšenou.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Astertek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

Vintage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music. Speak upon this.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Not by way of God, we deal with such a

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě kompjutru,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a například.

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
1: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor,
0: život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
1: a přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytech.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za na bázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je
0: dim.
1: Skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.